Jesus hodný svaté, mi dýný zúž i sem vade. Dičir tašik sem keresvo,

nahoru koně růža. Nesem ostos jdeš, jít si sádot, jsi opon do indě, mýšem mužika.